0: jsem zapravo já.
1: Mid & Company Žibiny.
0: Tko jsem zapravo já.
1: Mid & Company Žibinice. Centar za vaš